Nájdeš si rukovývoj, odkáď nájdeš, že tady by zajít z Moskvu. Vůbec tam je exenerajský, ale i to se to žávodě nerejí.